0: A ešte je tu Čaba.
1: Čaute, tu je Čaba. Ja by som chcel znovu zažiť prvé raňajky s rodinou po svojej pomocne postavenom dome.
0: Áno, áno, toto je veľmi ňuňu a je to perfektné. Toto je super.
2: Áno, keď klobásu ti prebíja ešte čerstvá maľovka neuschnutá.
0: Je to tak, je to fajn. Tak.
2: A ešte Bohdalka tu je, teda neviem, ale Jirka. Aha, Jiřinka, teda Jirka, on Jirka. Jiří.
3: Zdravím vás, pánové, ja som Jirka a možná ste poznali, že som z Česka. A já teď zažívám jedno svoje poprvé, protože jsem si vás poprvé v životě pustil. Nám tady totiž skončila jedna zábavná ranní show, už tady nikdo tak vtipnej není, tak jsem si řekl, že si najdu někoho na Slovensku a natrefil jsem na vás.
0: O, Jirko, tak to nás velmi těší, ale zároveň musíme jedným dýchom dodat, že aj my jsme přišli o kamaráta, takže jsme rádi, že jsme to právě my, koho jsi si našel.
2: Tak snáď ti to vydrží, tešíme sa na teba, zapájaj sa častejšie, radi ťa počujeme ako všetkých kamarátov, ktorých máme za riekou Morava, ale aj pri Mississippi a
0: Kosciuškov
2: v Austrálii a tak ďalej, aj na Novom Zélande.
0: Hlavne Makču.
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrády.